hodně dobrý ve dny, ať panstvo nečeká, jsou dlouhý schody do nebe a štreka dalka od nebeskýho báru, já sucho v krku mám, tak hopni do dny ve dny, ať na

0: o parádnych 21 tisíc eur.
1: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy, Zdeškov boj v Colorédu, můžeš krávy pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy, do srdce Evropy a odjel v klidu krás.